spor, jeg som når, jeg som når, jeg som boogie boogie boogie boogie boogie spor. Stejne čveč se ne sekiram, se naderem in naprej maširam, se po svoji pameti odločam, norost toplo vam priporočam, če želi si kdo od vas norost.